nastydlí. Včerejší fazony jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byly pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslip tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil. Mi září vzdalo, jak je to všechno pryč, a nebylo to málo. Otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají. Od nechtěných dětí, jako by s tebou žil ještě někdo třetí.

sezónou, v níž se netleskalo, teď ze slov vane chlad a vítr z polí za dveřmi listopad a celé tělo bolí. Byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou, teď všude kolem mne

snímeček na 1000. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

0: přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.
1: Poznávám vás, přišel váš čas, jen spatřířený prach. Přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach.
0: Poznávám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně. A zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas.
1: Jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav. A ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

díra, práce nevoní. Mě chutnají holky a chladný nápoje a na zahrádkách stolky a život bez boje. Mě chutnají holky a teplé nápoje a na zahrádkách stolky a život bez boje.

vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha, předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha.

plešák s jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli.

vládnoucím mužem, zvlášť takhle s jarem, když rok začne kvést. Není to snadné ještě mít štěstí u žen, zvlášť u těch mladých, co se chtějí nechat svést. Není to snadné být stárnoucím chlapem, zvlášť pro ty z duší ještě voňavou. Co brali život, ber kde ber,

Ten největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komínem. Nad oharky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zem. V létě jsme teprve vytušili, že na světě vždy nejlíp víme, co jen tušíme.

vůl, tak budeš taky dobytek, kdyby ses pominul. A když je otec trubec a matka královna,

svini za matku, tak budeš zase prasetem, Berto, a nezmatkuj. A když má otec kopec a matka čukraje, tak budeš

musím nějakých let. Do titulku brajlit, v kultuře nám dneska píšou hudeček má nový hmatník, to stojí pán.

Tělo mi to kočku, pane, obraťte svou tvář. Na prostřední stranu chytli přikáte starýho, brejatýho podvodníka, pošlete si za paníka.

popsanou v slavných výročích, se dává na podzim, na trávě před besídkou, děvčátko s páskou na očích.

0: Je krátce po 16:15.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili. Andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo. Tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřel.

večeru. A na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost. Na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na Hajnýho, na Hajnýho hrušku.

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

Mlčky ho hladila a on přemýšlel, odkud ten pocit zná. Opatrně tiše

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

suše. Ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš. Ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

a tím zrak, nuda, neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustí.

ať není proti řetězem den pod ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duši.

osobnost, například Špejbl. Už sám Shakespeare houpával mě na koni, Van Gogh tu býval stálej host.

zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

dopady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlížím.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Thank you.

mýho srdce rozkládá se poušť. Dneska svým pohyblivým pískům nedohlédnu konce. Už nezabijím ale smrt posledního bílýho nosorožce nebo kácení bělověským prales. Rozšiřujou mý duny o hektary vyprahlý pustiny.

pořád přežívá naděje. Naděje jak pouštní liška s obrovskýma vyposlouchanýma ušima, co plachá, skřehlá, špízuje, kde se co dobrýho šustne. A když papež František

vodou nebo krví. Krví nebo vodou. Vodou nebo krví. A kus pouště se odlomí jak písková kra a moje Sahara se zmenší.

chladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzára, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil,

Tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé je Alan znovu zvětří. Přál bych vám je vidět, jak se ti chlapi při tom smáli. A přítel

museli zasypat. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal? Prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

0: Bylo, nebylo, nebylo, nebylo.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit rozemlít, znova upíct, nebo

0: by se netočil, stromy by tu nebyly.
1: Kdyby tu nebyl pil, nebylo by řek bez mraků
0: a měst bez lidí
1: a lidí bez běh.

těžký žít. Zbyde tady.

Ježek se proboural z klece ven, Jarka Metelka s hojerem mají SROčko na šípy a červenáček u píby. Rychlonožka prej dopuje, kde vlastně hranice stropuje všechny ty vznešené ideje.

než na kolena, záda v lemu, bude vyřešená, rozbiješ si tlamu, a pak jdeš na kolena.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem s

zeleniny. Do prasa mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem v tom uměl lítat od kotníku po uši.

bruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Město se do smutku obléká a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásný dál. Tramvaje plují tmou pomalu, v ulici cítím déšť z kanálů. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál.

práce už blízká se na časy. Opilec propil se do krásy. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dár. Už je to zas všechno za námi, strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dár.

naposled. Slyším hudbu znít, slyším slova prosebníků, slyším lidi klít, kam se poděl řád.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Milé děti, zavřete oči a představte si strašidelný

svatojánští brouci bzučí. Permon zakop okořen.

jsem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasů.

že ti věřím, potom přešla spousta všedních dnů. Pomyslná hora peří, kterou prý se láska měří, vydržela u tě.

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů listí smetá a smutně zívá na rozhlednách.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Zatažený závěsy, za nima ty jsi.

ti křídla a říct: jsem tvoje máma, ty moje dcera, tak leď. Pomalu odcházíš od nás, přišel tvůj

0: pořady uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí svůj sen?
0: O výškách

0: uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.
1: Tím

křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ta se zlobil za skutky, co proved jsem. Kde jsou ty doby na gatích skoby, to bejval prýma den. Všechno se změnilo,

吗？Roky se splašily, úprkem letí, jak to, co nejde ochočit. Roky se splašily,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

jako slunce se s oblohy směje, tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný, a víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že mi nebudem, i když víš, že to není možný.

Kolikrát jsem minul tuhletu výlohu s panáčkem od sazí. Nikdy jsem nepřišel na to, co znamená ztráty a nálezy.

kabáty límce zvedají. Zbývají poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Rozhovor zakopnul opatník, kliky voní mosazí. Být chvíli jiným pánem, to mě vždycky dorazí.

pak vykopaj mi tamhle na tom kopci hrob. Hlínou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu zbledne, tu Bůh se na mě usměje a řekne svegment.

Přiblížím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon, a trojka Trojici Boží. Čtyřka to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor. Kdyby tak...

sledoval jsem v každé chvilce rodáky a odrodilce. Politika, boj i láska, těšil jsem se na Vytázka. Kterak nabil opět sílu, viděl jsem všech 105 dílů a měl dojem převelit.

jasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíbené.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Víc lidových průpovídek, říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jste trapáš?
2: Ano,
1: Hopina.
2: Ano. Chádial
1: jste. Z Prahy.
2: Mhm. No.

že dám ti první pusu. Zase stojím u domovních dveří a jako tenkrát jsem trochu srab.

Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. Zítra se s vámi

mlčet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá. A moře pění, odejít smí se, jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si kraj.

dopadne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho.

jak šaty mladé ženy v nízkých paprscích tančí. Počkám, až přijde listopad, ty svlékneš svou

příběhy, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou

měsíc vylije. Na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheň.

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk, chapadel chobotnic. Tady v lomu

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Včera jsem na disku popíjel skotskou whisku s mechanikem firmy IBM. Prejkonal jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako Tiger League. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací včací

nosím, jako že nic nevíme, no přesně jako na hlavu padli. Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální change,

do chalupy, ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

Kde kdo řekne, tomu na věži straší. Ještě, že to vstupný nebylo dražší. Já vám tu zrád jezdím na venkov,

Běh do písničku, o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se tapí.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

chystat z kávy kouřen, zrak utírat, jít rocelem, spatřit kořen kůlčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře koudlení, éterické oleje pak, vykousat z drachologů, spěněné sny spoukat v kouli, ostřit v řeči hořčiny jak štíhle šípy z podluků.

i křížek, co mi kaplan dal, když jsem si tě v loni bral. Ty chvíle poslední nemám ani trochu rád, zhasni svíčku, lásko, a pojď spát, ať smutek z tvých očích

přesto hlavu na to dám. Že nechci si jen hrát, že mi nejvíc záleží, až tě spatřím, až se znovu

Přestaň se bavit s tou polednicí, vždyť víš, že má kočičí oči. Má z tebe strach, navíc koledníci svou řechtačkou k zbláznění točí. Utichne jak po ní slehne se zem, už zas budeš obědvat slzy. Stačí se obléct a vrátit se sem, s klekánicí setkáš se brzy.

místech, jež budí se ve vzpomínkách, pár dní už se odívá jíva. Varuje tiše, že město má práh, kde vítr se v kopřivách kývá. Večer se promění v dojemný kýč, když plující tmou svítí břízy. Pletule ženou

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlíny. Ta hlína jsem já. Chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. V dlaních tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím. Svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky. Klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

plyne řeka, rozlévá se do břehů. V srdci, v duši nebo mezi, bouří někde v oběhu. Vlévá deště, blesky, mraky do palice.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

neklidný písně. Zbývá mi jehla a síť, snad posty vyspravím, co už jsem spravil, než mi řekneš, že můžu z

Jakub, pak bude snad všechno překonáno. Pak bude snad všechno

0: cestách na cestách se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.
1: Zaklepej, zaklepej, zaklepej.

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu,

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

sluneční prach se veze ve vesmírné káře.

vším úžasně ví. Obrovský znaj u nohy džin, na stole čaj a nepospíchaj. Na výzkum daj, no co kdyby s

tak kmotřičko, přijď, jen ať si vezmou na věčnost.

kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

Kotlem jsem do týla vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína na skrínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat.

zbytečná, byla jsi jenom černobílá a netečná, měla si svoje meze, co ještě svědomí snese, ve vlasech ti usedal prach. A kránu tuškou bych jen do obrazu dokreslil, že se den jako jeden v jednolitou barvu slil, a možná ještě perem, že se pereš

tam překročím přes řeku Jordán. Tam otec můj čeká mne již.

mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

která nikdy nekončí. Je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malý hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem. Slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko.

peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Měla teorii, že se v každým sbírává touha nepromarnit se tu. Říkala, nikdo z nás tu není na

Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou, noc prosadil jsem za domem. A první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

Plaveme příliš rychle v černých vodách měňavých. Plaveme příliš rychle, těžko nás něco zjistit.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu.

se rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu a

kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, ku mysli na chladnou řeku. Špína

náklady. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré. Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče v každém.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

oblásků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trestal.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: mám prostě takovej hlas.
1: Jsem slon a ty jsi porcelán a život se mnou je pech. Co můžu, vždycky podělám a hledám tě v těch střepech a nosím si tě po kapsách, bejt nezval, dodám ještě, jako by mi o kapsách zalímec prsty deště. Z požehnáním božím dnes v noci.

lůzku, z těch střípků si tě složím. A abys mohla do světa, je třeba vdechnout duši. Leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší. Leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší.

0: na daně, tak odevzdám jim hromádku tvých střípků ze své pěsti a v nebi řeknou v pořádku, vy máte z pekla štěstí.
1: Chtěl bych být tvojí knihou právě rozečtenou.

si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku na konečnou autobus.

Přes hranu světa padá sníh. Poslední stopa v bílé pláni, najednou někam odcházíme sami. Něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barman maže tabuli. Vzduchem víří křídla, křída ločku střídá. Loď čeká, ještě nevyplula, 24

světa padá sníh. Hluboká závěj za hranou světa, pravo je vlevo a dole je nahoře, zimou se choulí věta, míříme na moře. Co zbývá ke břehům pohled letmý, roztáhnout křídla, vyletět ze tmy, vesmírem září přijde.

šla ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledala

ve kterém si vyrůstala ty, tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Murka si nakonec našla přejetého v zatáčce u nádraží a dodnes tam tudy.

Já jsem tím městem, tím městem jsem já.

Když to prasklo, dusil se ve své vlastní šťávě. Myslíš, že tě týrat chci, hned ho vzala na hůl. Lekl se a po chvilce uzavřel to hravě.

0: To není na bázeň,
1: bamba,
0: to dělá se mi slabo,
1: bamba,
0: to srd

to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou. Už se plazí Prahou.

plavák ještě máme plno z včerejšího večera. Vzteky praštit telefonem, no to se přece nedělá. S vlnobitím v hlavě

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni, a to já ještě nejsem snad. Můžu tě pozvat na víno, můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat,

Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

asi ryba. Hlavně, že prstům tvým rozumím.

srdce křičí a zvrhnou sklenku vína. Lecosti vyčtou a vzteky víří prach.

Bůh nebo kostky, co já s tím? Nemůžu být rak, no tak budu asi ryba.

No tak ten stres je pryč a nikdo zde už šel ven a na pořád. Že prý lepší už to nebude, odešel a slunce

to nejde říct, když tě prvně políbí. Tak co děláš, miláčku, v týhle díře špinavý? A můžeš si říkat, jak sama chceš, a můžeš

Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda. A napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho a tak, i když se to nezdá, napadla mě řada věcí.

mi dobrý chleba. A nemyslím jen na sebe. Aby bylo na světě míň špíny. A nemyslím jen na smeti. Aby se mi holky pořád líbily. A nemyslím jen na tebe. Aby bylo pláče míň. A nemyslím jen na děti.

abych stihnul mámě všechno vrátit. A nemyslím jen na prachy. Aby byly city vždycky zdarma. A nemyslím jen na lásku. Aby nikde nikdo neznal násilí. A nemyslím jen na války. Aby bylo vždycky co a s kým. A nemyslím jen na chlast. Aby byla všude spousta kytek. A nemyslím jen na růže. Aby bylo často lidem do zpěvu. A nemyslím jen na oslavy. Aby měli všichni svoje doma. A nemyslím jen na byty. Aby mohli všichni říkat pravdu. A nemyslím jen na folk.

hvězdu a čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň hvězdu

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp.

stačí na pár dní a pak spadla klec. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Prostřednictvím uzlíku budu vědět víc, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

zprávy. Prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechovek. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný oči.

0: Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tvý smutný oči nikdy nepromíjí.
1: Marie s Lucií a Janem, máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv, na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv. Marie s Lucií a Janem, neodeslaný inzerát a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich si nespívá. Marie s Lucí a Janem, jak s plátem vlámských malířů, o hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě, a ti tři ještě hledají.

si střílel koně, ve Verneovkách všechno, co je k jídlu, a na poli tě vzali Amundsen a Píry. Je dávno po sezóně, dík voňavkám a mídlu,

Maďaři, těsně před občanskou válkou, dusíme Gettysbergy, Mostary a Těšíny. Máš záznam v bestiáři, jdeš s baseballovou pálkou, fakt věříš, že jednou budeš nevinný.

kousa, otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

kolik se nás skrývá v lidských sítích uvězněných, přesvědčených, že za zdí už nic není. Kolik ještě zbývá čistých dní slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: Přáju vám tyto dosáhnout.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvažit, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu. To say hello, your native house.

že jsem všechno zažil. Někdy se mi zdá, a to mi vlejvá krev do žil.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Nežasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou, abych se smál,

kráve vratný i zlatý rybky v podběráku. Říkám si, není to tak špatný, nože jo, pane svěráku. Všichni jsme fakt jen láhve vratný i zlatý rybky v podběráku.

0: kterém nic nevíme.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Čelka, nenaříkej, ale já se tady dusím.
1: Klidně kritizuj mě, slzy stříkej, ale já už vážně musím.
0: Floru, floru, já potřebuju floru.
1: A nesím nechat diktovat chuzi od semaforu.
0: Výdech, nádech, já potřebuju nádech.
1: Vše, co máme vaku a pět uhráku,
0: my si nasvědí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Až budu starej, smutnej pavouk, až mě zbytek nohou sotva unese, najdu si chajdu někde v horách, najdu si chajdu někde pod lesem.
2: Pod lesem, pod lesem.

nezasloužím. Dostal jsem psaní doporučeně a přišlo psaní i mojí ženě.

centra. Oči a uši zalepily mi a taky duši pravdami svými pro moje dobro. Chodím po hlavní třídě u kina Dukla a moje zem je na dva díly puklá, jeden je můj.

tak se chci promilovat kránu. Dneska mě asi omylem

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

tobě se rozletět, na srdce svoje, přivinout srdce svoje, přivinout tvoje.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Bude ještě. Zakokrhej. Blbečku.

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořou.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: chci nechat ránu otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.
1: Kde pak

hlavě krutá náruč láká. Zavřená. A s tím se ti láskou, a jak ráda, zvolnáš.

houbají koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl bejt nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí. Že nejsme škoti, celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Kdo pak by lezl ven, když je tak hnusnej čas? Ty rudá pod nosem, já a můj išias. Kdo pak by zkoumal souznění duší? Seš děsně pěkná a fakt ti to sluší, tvůj pudr ten nemá

přišel čas holy, přišel čas holy. Ten, kdo to nechápe, toho vyškolím. Zapal si lípu a přeč

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom,

jsem ti kytku, dala si síke knoflíku a pak si mě nechtěla držet za ruku, protože se styděla. Slunce vstávalo a my jsme mu ze země mávali. Posílali jsme mu sedmitečné pozdraví.

vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. V říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dětkové slintali, jaký má stehniska. Kroksum, krok, kroksum, krok, ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie,

Tančil jsem s Marí ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava. Dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

Pel mrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek. Vyhráli vejvoda,

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

Marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní stráň, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš chvíli.

prsty si hrají a límečky dřou, vjen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Každou noc.

každým tancem už se zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

bačku.

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce houzlo.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: chci nechat ránu otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.
1: Kde pak tvý klidný noci jsou?

slunce už dávno zaslo za rozpůlenou zdí. Foukáme mlhu na sklo a posloucháme tmu. Kreslíme prstem křivky přes rozpálený sny. Půlnoční zimomřivky

umlkli pivní smyčce, asi půjdem spát. Bylo mi 38.

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají? Zdali štěstí, či klid v duši hledají. Možná musí za prací, snad výjdu za ženou.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tu karutky.

Na chodníku před teatrem trhovci, stařeny, starci stále nabízejí svou řetkev a svou bezmoc dokola.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskří vávda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, hrob jinej ta zem neměla, prohej se indiána.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Mlha se válí nad Temží, ve vzduchu je cítit chlad.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Když je máma kráva a táta starej vůl, tak budeš taky dobytek, kdyby ses pominul. A když je otec trubec a matka královna,

svini za matku, tak budeš zase prasetem, Berto, a nezmatkuj. A když má otec kotec a matka čukraje, tak budeš

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Nejradši bych jel na kontinent, abych mohl jí říct, Ježíš, co jsem to chtěl. Bože dobře to ví, protože nemě tam, abych mohl jí říct. Lady si má. Za dlouhých večerů v parku čekám, zvedám telefon, halo, kdo je to tam? No tak jak se máš, no to je ona, tak už můžu jí říct.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pokladny fronta a vzduch byl přímo mrazivý. Ještě na peroně

usmažal mě ryb. Byl jsem tak smutný, že zavolali kněze, kdybych snad předčasně chtěl ukončit svůj trip.

si odpustí. Jsem špatný učitel, co opustil svou školu, filozof vržený

0: ty jsi nepřidal?
1: Ne.
0: Tobě to nechutnalo?
1: Chutnalo.
0: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi ještě?
1: Co na to říct?
0: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo? Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

byl dlouhý den. A slunce mé už pomalu se loučí, krásný sen. My necháme si až do rána zdát, a v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás.

Na cestě nového života zasvítil docela malý. Ve mně nebylo pro něho bezpečí, a tak jsme plamínek sfoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná, že rovnováha.

se plní, ten bere všechno, tomu je s nás, ten bere všechno, tomu je s nás. Na cestě za svojí jistotou přál jsem si potkat tebe, i když to vonělo čistotou, zůstal jsem v boji sám. Žádný kontakt, žádná pomoc.

co říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak. Slovy se to nedá snad, jsou věci, které vím, a náhle zmizí, Bůh ví kam, dřív než je vyslovený.

děj. Jednu starou písničku jsem slyšel někde hrát.

rozlitýho stolu na vzduchu prázdnou lahví. S medouškem světobolu nahlí, nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzaném kole, slova někdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se kradou.

schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

0: Pět dní dřeš, pak zas jdeš zpátky tam, kde cítíš vůni jehličí a smůly borový. A když chceš, línej seš,
1: línej,
0: lehneš si a koukáš, jak se nízko válej mraky syrový.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Já věděl jsem, že přijdeš, už jsme tě čekali. Vítej. Vymodlené brány se otevírají. Vítej.

Tamhle klečí Pokorný, vzadu leží Líný a taky ten, co pro svou práci žil. Tam rozdává štědrý, tam krade lakomý. Za námi je Střídmý, do očí směje se mu přežraný. Pak ti, co šíří nenávist a ti, co šíří mír. Ti, co přejí všechno nejlepší a ti, co jen závidí. Věrní a taky nevěrní, všichni tu místo mají. Tak to

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jako teď i ty.

nemůžu se dočkat, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už aby zbyla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky haj se první kliky.

Konečně si tady na boso a rozevlátá gesta. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si víme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku, celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky. Sušíme křížaly a netušíme, jak to unesem.

nikde ani kousek dříví kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřivan skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota.